0: Barbra Streisand.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
2: Scooter. W and W.

Rádio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Talk to me.

Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Cell News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik. Dance Radio. Dance.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%. And

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
5: Dance Radio.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Rádio Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních 2 letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejstrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio.

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio Brusel News.
1: Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino, today is yours. Feel good.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.
1: Scooter. W&W.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

Za náma výborná muzika Mercer Satisfy, pode mnou už pomalu slyšíte novinku. Za momentík nás čeká Kreider a jeho Avisa. No a celou následující hodinku odstartuje Wilkinson a Ultraviolet. Ladí Trance Radio na 89,9 FM, jsem Tereza Ročeňová a společně startujeme Party Break na Trance Radio. Je 13.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Féteru Dance Rádia, výborný Franky Vách, taky Robinson a Kousek s názvem Hyde. Máme 15 minutek po 13. hodině. Před chvilkou jsme odstartovali odpolední vysílání. Je tady sobotní party break, já jsem Terka, čau, ahoj. Zdravím všechny, ať už nás ladíte kdekoliv. Klidně nás označujte, my jsme všude na sociálních sítích jako danceradio.cz, já to omrknu, taky to nazdílím na našich sociálních sítích. No a na co se dneska mrknem, tak rozhodně nebude chybět nová muzika, třeba za chvilku novej Kreider. Taky se podíváme na to, jak si Češi polepšili v tom, jak často koukají na sociální sítě. Taky dáme anketku na náš Instagram danceradio.cz. No a podíváme se, co pro nás tajemného chystá taky Tomorrowland už za pár dní. Mám to pro vás spoustu, takže nad nic nečekáme, odstartujeme další vlnu té nejlepší taneční muziky. Rob Hess, Slíbený Kreider anebo Casey Lights a Sol už za moment na Dance Rádiu.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy

0: tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

Za náma Féteru Dance Radio, John Summit, Chainsmokers, All the Time, 4 minutky po půl druhý. Teď se ale podíváme, jak jsme na tom se sociálníma sítěma, protože Češi si prý na sociálních sítích letos snížili čas o 6 minut, je to průměr 137 minut. Pořád jsou to přes 2 hodiny, myslím si, že 2 hodiny jsou krásný. Mě to pořád ukazuje, že trávím na Instagramu celkově a na sociálních sítích 4 až 5 hodin denně. Tak mě zajímá, jak jste na tom vy se sociálníma sítěma. Dala jsem taky anketku na náš Instagram danceradio.cz, naklikáte tam jenom jednu ze 3 možností. Jinak před chvilkou hrál taky John Summit, který víme, že má pěkný sociální sítě. Můžeme tam sledovat jeho život, ať už běhá nějaký maraton, taky co se děje v zákulisí nějaký tý show. Jaká herečka se vydává na jeho hraní, taky co se mu nedávno stalo v Monaku, a nebo jak si užil nedávno svatbu svých přátel. Takže sociální sítě jsou zajímavý v tomhle, že můžeme nakouknout občas pod pokličku toho, jak se mají naši oblíbení DJové. No a další muzika čeká Féteru Dance Radia, proběhnou Dante Klein, Paul Wolford, anebo Paul Van Dyk a Shed Your Light. Už za moment na Dance Radio.

0: Na Dance Radio Dylan Francis, Aviny a Once Again, 12 minutek před 14 hodinkou. Hned nad playlistem mám jméno, kdo dneska slaví svátek. Dneska je to Květa, tohle jméno má v České republice jenom 7608 žen. Průměrný věk nositelek tohle jména je 59 let, jinak je to jméno slovanského původu. Svátek má taky Květuše. Průměrný věk jejich nositelek je 68 let. Tohle jméno má v České republice 5518 žen a je to taky jméno slovanského původu, takže není to zas tak častý jméno. Ale jestli nás nějaká poslouchá, samozřejmě zdravíme. Jinak dneska je taky den vanilkového milkshakeu, ten jsem tady měla minule, dneska mám čokoládovej. Ze zvířátek slaví pejsek Lir, z kočiček je to princezna, to je krásný. Jinak nejbližší sobota vlastně v červnu byla je dneska, takže světový den džonglování koukám. Třetí sobota v červnu patří dnu surfování a pokud dneska slavíte tak nějaký výročí nebo cokoliv jiného, doufám, že máte skvělý, úžasný den s úsměvem na tváři a pokud ne, tak doufám, že vám ten úsměv vykouslí další muzika. Proběhnou Coldplay, Michael Gray anebo Illenium Ellie Goulding a výborná věc Don't Want Your Love v Eteru Dance Rádia na 89 102,9 FM.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Ofaya, David Penn, Always, Féteru Dance Rádia, za náma. Pode mnou už pomalu slyšíte další muziku. V další hodince proběhne Viktor Telagio s Kouskem Home. Trochatý český produkce do Oušek, bude taky Kristof a Gimme the Love. Tímhle kouskem odstartujeme druhou hodinku dnešního sobotního party breaku. Jsem Tereza Ručeňová a přeju super poslech na vlně Dance Rádia. Je 14.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: trojky.
1: Steve Aoki, Unlock, Do It Again, Féteru Dance Rádia, minutu po čtvrt na tři. A mám tady pohled do světa filmu, protože už za měsíc nám na filmová plátna vtrhne další díl Spidermana, Tom Holland v hlavní roli. Já se na to neskutečně těším, protože mám ráda nejenom Spidermana, ale i jeho jako herce. A s ním v tom zahraje opět Zendaya, která už je jeho ženou. Spekulovala se o tom, jestli se vzali nebo nevzali, protože byla spousta fotek. Řešilo se, jestli je to AI. No a nedávno právě v rámci tour s novým filmem o Spidermanovi, tam teda dělali rozhovor s Tomem a řešili nejenom prstýnek na prstu Zendaya, ale taky ty fotky, jestli to bylo AI.

0: AI a on říkal, že většina byla AI, ale naštěstí jeho rodina tam opravdu byla a že jsou opravdu svoji. Víc nám prej neřeknou, tak důležitý je, že jsou šťastní a pokud jste viděli fotky z různých premiér, tak vypadají hodně spokojeně. Teď už další muzika, u který budeme taky doufám všichni spokojení, bude Victor Telagio, novinka Terms and Condition. A taky nás čekají Prodigy, Take Is anebo Lost Frequencies. Výborný playlist už za moment v Éteru Dance Rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Tak za náma další výborná muzika, já už jsem pomalu nakoukla, co nás v létě čeká, tak samozřejmě je to Tomorrowland. A on přidal taky tak trošku překvapení na první víkend, bude to přesněji řečeno na neděli, kdy do, jsem chtěl říct do playlistu, ale kdy vlastně přidali na hlavní pódium někoho tajemného. Není tam žádné jméno, žádná nápověda, jenom prázdné místo. Takže už se začalo spekulovat o tom, kdo, co, jak, tak se necháme překvapit. Bude to prý hodně velký překvapení a všichni budou nadšený. Takže pokud se chystáte na Tomorrowland na první víkend, tak si to pořádně užijte. My, co to budeme sledovat z domova, tak budeme taky napnutý jako guma u trenýrek. Každopádně další muzika čeká za chvilku Féteru Dance Rádia, Funkerman, Sick Dope a nebo třeba Clean Bandit. Tak užívejte na vlně 89 102,9 FM.

Na Dance Rádu další Libovka, 1999 a Guarding Lights. 12 minutek před 15. hodinkou už koukám do naší hitparády Dance Radio Charts, abych mrkla na to, jak jste zamíchali pořadím, koho jste zvolili na první, na druhém, na třetím místě. Jinak ano, Dance Radio má svoji hitparádu, vy můžete slýchat každý čtvrtek od 18 hodin, no a samozřejmě pořadí ovlivňujete taky vy. Takže klidně i teď můžete přes naše webovky www.danceradio.cz zahlasovat, je tam 20 míst, jsou tam 3 novinky, tak z novinek je tam, už jsme dneska slyšeli Kraidra Avisa, tak je to Norma Jean Martin, Encore, anebo Shapov, Wild and Free. Tak mrkneme rovnou na první tři místa, jak jste zahlasovali. Na trojce je to česká tvorba Epoch Noir, Sandstorm, jinak Sandworm, takhle, přesně řečeno. Jinak prozradím, že za 14 dní bude v pořadu Showtime jako host právě tenhle interpret, takže pokud chcete vidět víc, tak rozhodně doporučuji poslouchat poslední úterý v červnu. Na dvojce Fisher s kouskem Rain, no a na jedničce Illenium a výborná věc Don't Want Your Love. Tu jsme dneska taky slyšeli, takže komu se to líbilo, můžete hlasovat. Hlasujete všude, kde je palec nahoru. Kdyby někde palec nahoru nebyl, už je to 7 týdnů v hitparádě. Opouští to hitparádu, samozřejmě tleskáme a uvidíme, co dalšího bude nasazený jako novinka u nás na Dance Radio v hitparádě Dance Radio Charts. Tak teď už mrkám do playlistu, je tam Mark Knight anebo Tiesto, to si dáme za momentík u nás na Dance Radio.

It just all comes together.

Southstar, Need You za náma, pode mnou už pomalu slyšíte novinku, kterou si dáme za chviličku. Je to opět česká tvorba, výborná věc. Bura Disax. Proběhne taky Don Diablo, Killers a Mr. Brightside. Ladíte Dance Radio, v uších máte sobotní party break. Já jsem Terka a přeju super poslech. Je 15:04.

0: So Blue na Dance Radio na 89,9 FM. Pokud rádi běháte, máte rádi Itálii, tak můžete se tam vydat na speciální běh. Bude to běh na 10 kilometrů. Účastnit se může pouhých 1000 účastníků a jde o to, že každý, kdo závod úspěšně dokončí, tak se v cíli může těšit na nekonečné zásoby legendárního desertu tiramisu. Takže myslím si, že je hodně zajímavý. Tak zajímá mě taky, jestli sportujete, jestli běháte, jestli jezdíte na kole, nebo radši plavete, nebo to jenom sledujete třeba a jak tomu pošlu muziku. Všechno mi to můžete prozradit na našich sociálních sítích, všude jsme jako danceradio.cz. No a teď už další muzika. Proběhnou Prospa, Buria D-Sex, Casius, anebo Another a Talk to You za momentík na 89,9 FM.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídí

0: Vinice za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Talk to you, Féteru Dance Rádia, velký hit na sociálních sítích, hodně často to slycháme, ať už na TikToku nebo na Instagramu. Teď už ale mrkneme na party service, protože máme půl čtvrtou, takže ideální čas mrknout, kde se dneska co koná. Party service. Tak kdo by chtěl vidět, slyšet naši Katie, která se říká jako DJka Soul Kate, tak ta hraje na speciální akci dneska a koná se to na Winstona Churchilla. Je to akce, kde si můžete užít drinky, taky si tam něco pokoupit, takže Soul Kate, najdete to na jejich sociálních sítích, takže pokud byste to hledali, tak dneska tam je to Dům Radost se to jmenuje. Tak kdo by si chtěl dát trošičku techínka, tak dneska pražský klub Cross. Kdo by si chtěl dát trošku něčeho industriálního, tak dneska plus 22. No a kdo by chtěl vyrazit za třeba naším Andym, Andy Road, tady šéfuje každý ráno, tahá vás z postele, jede s váma do práce a do kanceláře, tak dneska to rozjede v pražském klubu Duplex mezi 10. večerní až půlnocí, takže Andy tam. No a vyrazit můžete taky na velký mejdan do klubu Roxy, kde se koná party s názvem Mindstage Party za mixem tři úžasný jména. Všichni jsme tady měli v pořadu Showtime. DJka Terezia to odstartuje v 11, po ní bude následovat Voty a zakončí to Erik Mayer. Takže libovej playlist od začátku do konce. Jestli už plány máte, dejte vidět, jak s kým, co, jak budete trávit. Teď už další muzika. Féteru Dance Rádia, Don Diablo, London Grammar, Denis Koyu. No a taky samozřejmě, když už jsme zmiňovali Andyho a jeho ranní show, tak menší pozvánka na jeho ranní vysílání.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Roadem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Valentino Gajan, taky Alice in Wonderland, Anything, Féteru Dance Rádia, 10 minut před 16. hodinkou. Než se rozloučím, než řeknu, co nás ještě čeká v následujících pár minutách, tak vás rovnou pozvu na večerní vysílání Dance Rádia, což jako každou sobotu si můžete od 20 hodin užít Rehabas, jeho Cyberpunk Radio. No a kdo by si chtěl dát trencovku, tak mezi 10. večerní a půlnocí na vás čeká Armin van Buuren se záznamu ze čtvrtka se svým Asotem. Ode mě za chvilku proběhne taky výborná muzika Calvin Harris nebo Reflect a Need to Feel Loved. V éteru Dance Rádia studujeme za chviličku. Já se taky rovnou rozloučím, těšit se na vás budu zítra úderem 13. hodinky, tak smějte krásně, úžasně a pa zítra po oho.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

Firmy mají potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi země, které mají největší potíže s náborem kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí, patří Portugalsko. Zároveň se ale řadí k těm, jimž se tyto pracovníky po přijetí daří nejsnáze udržet. Podle průzkumu Eurobarometru zůstává nábor občanů třetích zemí omezený. Každý sedmý malý nebo střední podnik se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Téměř polovina všech malých a středních podniků, konkrétně 46%, uvedla, že v uplynulých 24 měsících bylo obtížné nebo velmi obtížné najít zaměstnance s potřebnými dovednostmi. Mezi jednotlivými členskými státy se přitom situace výrazně liší. Navzdory těmto problémům se v posledních dvou letech pokusil přijmout pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii jen každý sedmý malý nebo střední podnik.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Závratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
0: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí. Uvádí to ve své aktuální pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace. El Niño je přirozený jev, který vzniká kvůli pravidelnému oteplování mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, výrazně teplejší voda nemůže ochlazovat tak dobře vzduch, jak je obvyklé. Což má pak další dopady. Vysoké teploty vzduchu, extrémní sucha nebo silné přívalové deště. Letos se podle odborníků mimořádně vysoké povrchové teploty v oceánu naměřené již od konce dubna do poloviny května přiblížily prahovým hodnotám pro vznik tohoto jevu. Pravděpodobnost, že se v letním období objeví, je tak 80%. Jeho setrvání až do podzimu odhaduje organizace spadající pod OSN na 90%.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Dance Radio.

Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika.

Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

0: my radio. Till I see you guys next time, make sure that you keep it safe, keep it locked, and I'll see you on the next show. Until next time, Shimza signing out.
1: Karma Radio with Shimza.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Dance Radio. Dance Radio.
4: This is Colorcast Radio by Colorize. Your home for the best.

caress me. I want you tonight. Caress me.